0: parlano più femmine.
1: Bubeníka Pepu, tak to půjdeme v rytmu, co? Christoph the Dying Sun, že?
2: Tak.

0: druhém místě.
1: Já pohledu se nemám, ale. Jo, tady je to tvoje protože...
2: Tohy, šota. Šota.
3: Bom, no Museu do Louvre, infelizmente não pude entrar porque fecharam mais cedo hoje.
2: Вот так мы рыбачим кильку.